0: potřeboval střetě se. A nyní pošle a vás čili pivot z očí milíkem, to se bylo stavem právě jenom tak tady tady tomu, to na vás uplitě lesorikaci.
1: Tam se pojáme o tom, že autom není bajná jednou, takže tam ten ruky budu se na to vydalo blášt, že tady mám určitě jenom tam bude nekdy do tady, tady tady mám šalo přijde, já mi já tady jenom do tady tam budu zvládat, to je tady tam bude zvládat, to je tady tam bude zvládat, to je tady tam bude zvládat, to je tady tam bude zvládat, to je tady tam bude zvládat, to je tady tam bude zvládat, to je tady tam bude zvládat, to je tady tam bude zvládat, to je tady tam bude zvládat, to je tady tam bude zvládat, to je tady
2: Thank you. Questa intanto ha ricapacito molto tempo nei sintesi del genere, poi sotto qua ogni epitazzo sa di dare il suo nobile, barbarica che la chi non ha una sua età di mattanto il greco, risposto che il caro portare la prima con la scusa di portare.
3: Like, give it a deep or a deep, there's an accent. Now, remember, I'm going to say,